0: celý víkend bez kecov. Toto je rok. Rádio Rok.
1: Ja vení do Lujem do Monsieur Vanesto! Tak mi to teda nandej, nandej!